už to bylo klubko, letací rád a míč. Ať už to byly housle, hodiny, lampa, klíč. Po jezu voda sklouzla a všechno je to pryč. Po jezu voda sklouzla a všechno je to pryč. Ať smích to byl, a slzy, a hořké

Otočil niekto dveřmi a všechno je to tam. V tom bouchl niekto dveřmi a všechno je to tam.

0: trochu spomalili Interpol v Rádiu FM, napokon už je pred 18, tak možno aj vy už spomalujete s Rádiom FM, ale určite zostaňte naladení a my sa s vami lúčime.
1: Lucia a Vierka, to sú naše mená, no a pozývame počúvať aj novú hudbu, ktorej veríme.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.
3: Otecká cesta k osvobození vede v tom, že se člověk všechno odnaučí. Odnaučuje se všechno, co se naučil. Odvrátí pozornost od toho světa, o kterém nám bylo tvrzeno, že je to realita. Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme si nevšimli, že je virtuální. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuální projekt lidské mysli. V tom spočívá ta hra. Jedna z těch cest je být občas sám. Zůstávat sám.

že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle. Som neznámy týpek z undergroundu. Tú hudbu nechceš v aute.